0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Je třeba dát prostor odborníkům a věnovat se širším souvislostem a nepodléhat tlaku na rychlé vyřešení, řekl prezident Petr Pavel k problémům se současným mimořádným suchem. Státy v příštím roce převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Po jednání s ministryní financí Schillerovou o rozpočtu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Německo prodlouží hraniční kontroly do poloviny března 2027. Ministr vnitra Alexander Dobrindt to oznámil poté, co 10 000 lidí dočasně pronikli z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Prezident Spojených států Trump v příspěvku na své sociální síti prohlásil Hormuzský průliv za území Spojených států. Přiložil také svou vlastní mapu. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání v Ostravě. Podle představitelů nováčka měla rozhodnutí zásadní vliv na výsledek. Baník vyhrál 1-0 a ve středu bude oblačno až zataženo, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.

0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Státní rozpočet je nástrojem vlády, který má hodnotit především parlament a veřejnost, řekl prezident Petr Pavel na zámku v Lánech. Připomněl, že dosud žádný rozpočet nevetoval, i když měl řadu výhrad. Ceny školních potřeb jsou srovnatelné s loňským rokem. Letos si však rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Vyplývá to z odpovědí obchodníků. Slovenská policie oznámila, že obvinila jednu ženu z podvodu za téměř 1,78 milionů eur při proplácení nákladů na provoz mobilních odběrových míst v roce 2021 během covidu. Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Madison Keysovou ze Spojených států. Loňské vítězce Australian Open podlehla 1-6 a 3-6. Ve středu bude zpočátku oblačno a i zataženo, během dne čekejme od jihu místy polojasno, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy tepleji až ke 30.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Je třeba dát prostor odborníkům a věnovat se širším souvislostem a nepodléhat tlaku na rychlé vyřešení, řekl prezident Petr Pavel k problémům se současným mimořádným suchem. Státy v příštím roce převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Po jednání s ministryní financí Schillerovou o rozpočtu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Německo prodlouží hraniční kontroly do poloviny března 2027. Ministr vnitra Alexander Dobrindt to oznámil poté, co 10 000 lidí dočasně pronikli z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Prezident Spojených států Trump v příspěvku na své sociální síti prohlásil Hormuzský průliv za území Spojených států. Přiložil také svou vlastní mapu. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání v Ostravě. Podle představitelů nováčka měla rozhodnutí zásadní vliv na výsledek. Baník vyhrál 1-0 a ve středu bude oblačno až zataženo, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.

Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Státní rozpočet je nástrojem vlády, který má hodnotit především parlament a veřejnost. Řekl prezident Petr Pavel na zámku v Lánech. Připomněl, že dosud žádný rozpočet nevetoval, i když měl řadu výhrad. Ceny školních potřeb jsou srovnatelné s loňským rokem. Letos si však rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Vyplývá to z odpovědí obchodníků. Slovenská policie oznámila, že obvinila jednu ženu z podvodu za téměř 1,78 milionů eur při proplácení nákladů na provoz mobilních odběrových míst v roce 2021 během covidu. Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Madison Keysovou ze Spojených států. Loňské vítězce Australian Open podlehla 1-6 a 3-6. Ve středu bude zpočátku oblačno a zataženo, během dne čekejme od jeho místy polojasno, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy tepleji až ke 30.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Je třeba dát prostor odborníkům a věnovat se širším souvislostem a nepodléhat tlaku na rychlé vyřešení, řekl prezident Petr Pavel k problémům se současným mimořádným suchem. Státy v příštím roce převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Po jednání s ministryní financí Schillerovou o rozpočtu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Německo prodlouží hraniční kontroly do poloviny března 2027. Ministr vnitra Alexander Dobrindt to oznámil poté, co 10 000 lidí dočasně pronikli z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Prezident Spojených států Trump v příspěvku na své sociální síti prohlásil Hormuzský průliv za území Spojených států. Přiložil také svou vlastní mapu. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání v Ostravě. Podle představitelů nováčka měla rozhodnutí zásadní vliv na výsledek. Baník vyhrál 1-0 a ve středu bude oblačno až zataženo, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
5: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
13: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, Fan Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
8: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
9: Rádio Bonton, zprávy.
10: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Je třeba dát prostor odborníkům a věnovat se širším souvislostem a nepodléhat tlaku na rychlé vyřešení, řekl prezident Petr Pavel k problémům se současným mimořádným suchem. Státy v příštím roce převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Po jednání s ministryní financí Schillerovou o rozpočtu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Německo prodlouží hraniční kontroly do poloviny března 2027. Ministr vnitra Alexander Dobrindt to oznámil poté, co 10 000 lidí dočasně pronikli z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Prezident Spojených států Trump v příspěvku na své sociální síti prohlásil hormuzský průliv za území Spojených států. Přiložil také svou vlastní mapu. Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání v Ostravě. Podle představitelů nováčka měla rozhodnutí zásadní vliv na výsledek. Baník vyhrál 1-0 a ve středu bude oblačno až zataženo, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.
9: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: traje. Sí.
1: Hezký den s rádiem Bonton.

0: Ano, modří už vědí, že tohle to je Eva Farná. Ano, vystoupí u nás na ranním bontonu po 8. hodině, stejně tak jako Ivan Hlas. A nebolo slovos. Slavné to písně a spousta dalších jich ještě dnes zazní ve vysílání vaší oblíbené stanice.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak aktuální počasí v Praze nám říká, že je oblačno a na teploměru 17. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne bude místy polojasno. Ojediněle se vyskytnou, přátelé, přehánky, ale nám to nevadí, protože si vezmeme pláštěnky anebo deštníky či galoše. Předpověď říká, že by mohlo být nebo mělo být 23 až 27 stupňů Celsia.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už nestačí. Prostě nestačí.
1: Rádio Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné ráno vám přeju. Jak pak jste se vyspinkali a doufám, že do růžová dnes pro vás nic nebude problémem. I teď k vám letí moje poděkování za to, že jste tu se mnou a je opravdu upřímné. Dnes máme Světový den fotografie, Mezinárodní den pirátů, Mezinárodní letecký den, ale také Mezinárodní den orangutánů. Ano, přátelé, vyberte si, co se vám líbí. Škála je široká, je to tak trošku pěkná opičárna, což tedy nebude vysílání Rádia Bonton. No, začíná ranní Bonton a já vám přeju skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na Rádiu Bonton.

A tak tohle to byly Modern Talking, Sherry Sherry Lady. Vy posloucháte ranní bonton 11 minut po 8 hodině. Přátelé, v kalendáři máme dnes 19. srpna. No a jak to bylo tenkrát, co by stálo za řeč? Tak tento den v roce 1929 na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad byla zahájena stavba kostela Nejsvětějšího srdce Páně podle návrhu architekta Josipa Plečníka. Krásný to svatostánek stojí nám tu dodnes. 88 let by se dožila dnes Věra Galatíková, divadelní a filmová herečka a taky dabérka. Byla manželkou herce Ladislava Freje a všichni si ji pamatujeme jako ředitelku školy Libuši Martinkovou ze seriálu My všichni školou povinní. A teď to přijde, britský zpěvák, známý především jako člen skupiny Deep Purple, ale také díky působení v Black Sabbath, Ian Gillan je dnes, kolik byste řekli, Big Beatáci, je mu 81 let. Mimo jiné naspíval roli Ježíše na původní nahrávce rockové opery Andrew Lloyd Webbera, Jesus Christ Superstar. No a pojďme dál, je to už 29 let, neuvěřitelné, kdy nás opustil romantik tělem i duší, zpěvák Petr Novák. Jeho písně Já budu chodit po špičkách anebo Povídej patří do zlaté pokladnice českého popu. No a my si Petra připomeneme v jeho songu z roku 1967. Je tu Náhrobní kámen na rádiu Bonton.

0: Franz Gál, Ela, Eli. 8 hodin 20 minut. Ranní Bonton je tu s vámi, no a my se pojďme podívat na jmeník, tedy na to, kdo má dneska jmeniny. No, za chvíli si dáme třeba Ivan Hlas zaspívá na kolena, dáme si taky i Rager a jeho Lamour, no a komu to bude, tedy samozřejmě dnešním svátečníkům. Didi je skvělé, krátké a zvučné jméno pro kočku, ale i pro kocoura. Kočky nejlépe reagují na jména zakončená na i, protože to ičko jim zní jasně a dobře ho vnímají. Fenky, které mají v papírech jméno Lizy, mají také svůj den. Tak tedy všechno nejlepší, no a teď pojďme k nám ke dvou nožcům. Tady je to jasné, svátek má Ludvík. Je to jméno germánského původu, které znamená slavný bojovník. No, co taky jiného, že? K jeho známým nositelům patřili spisovatelé Kundera či Vaculík a také můj kamarád Ludva Skoč do pole. Ludva se vyznačuje tím, že po mnoha letech, co jsem se s ním seznámil, jsem se vlastně dozvěděl, že Ludva má v papírech Luděk. No, maminka to zapomněla říci tatínkovi, který chtěl Ludvu, ona chtěla Luboše. I takové věci se dějí. Tak tedy Ludvům přeju všecko nejlepší a posílám další muziku z Bontonu.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Ivan Hlas a Na kolena. Tahle píseň dozněla minutu před půl devátou. Vy posloucháte to správné rádio, tedy Rádio Bonton. Milan vám přeje krásné, dobré ráno. No, přátelé, dneska je Mezinárodní den fotografie. Trošku tu fotku, která se dnes dá studovat na střední, ale i vysoké škole, probereme. A apropo, víte, kdy třeba začaly fotit takové mobilní telefony? Všechno se dozvíte.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré ráno, ministryně financí Alena Schillerová dnes bude pokračovat v jednání s dalšími členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už v úterý se setkala se 7 ministry. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval. Není tedy ani jasné, jaké bude celkové saldo. V letošním roce by měl stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun, což by představovalo čtvrtý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku podle vědců z Intersucha rekordní. Na 30% území je nedostatek půdní vláhy od začátku roku. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení a ve čtvrtém testu si připsali třetí porážku. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili i díky hetriku útočníka Jana Bambuly prvoligový Sokolov 6-3. A dnes bude nejdřív oblačno až zataženo, během dne bude zejména na jihu území místy polojasno. Ojediněle čekáme přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě naměříme ještě 30, na horách se maxima zastaví na 18 stupních.

holka, která si říká OMD a její píseň Pandora's Box. No, Pandořina skříňka toho skrývá opravdu hodně, ale taková skříňka zvaná fotoaparát, to je taky věda, i když dneska v době toho digitálu. No, každopádně dneska máme Mezinárodní den fotografie a jak to vlastně bylo s tou fotkou? Tak za prvé, přátelé, byla kamera obskura. Už starověcí filozofové si všimli, že světlo procházející malým otvorem do temné místnosti promítne na protější stěnu převrácený obraz vnějšího světa. No a za prvního vynálezce fotografie je považován francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce, který v roce 1826 vytvořil nejstarší dochovanou fotografii na světě s názvem Pohled z okna v L'Écran. No, fotilo se tehdy na postříbřené desky a byl to trošku porod vyrobit vůbec fotku. Někdy se to vůbec třeba nepovedlo. Dnes uděláme mobilem cvak a hned je fotka k dispozici. No a propo! První mobilní telefon s integrovaným fotoaparátem byl představen 17. května v roce 1999 v Japonsku. Bratru, letí to, je to už 27 let. Točíme videa na mobily, fotíme. Je to prostě krása a nádhera. No nic, pojďme na muziku. Tohle je Mekyš Birka, Bělý květ, dáme si třeba ještě Celine Diona nebo Balet. To vše na Bontonu.

0: Světou Bartošovou končíme první polovinu ranního pontonu s datem 19. srpna. Je 8.59. No, kdo na nás čeká v té druhé 60-minutovce? Bude tu třeba Miraj Navrátil se svojí kapelou Miraj. Ano, dnes je nový den. Bude tu taky Věra Martinová. No a dáme si jednu vzpomínku na osmdesátky. Spáňa a Call Me. Tohle je samozřejmě jenom zlomek hudební nabídky ranního bontonu. Pojďme se podívat na oblohu.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Ta je dnes oblačná až zatažená, místy polojasná, ojediněle dnes přehánky a teploty mezi 23 až 27. Zítra nás čeká velká oblačnost, místy déšť, přehánky a můžeme se také nadít i bouřek. Tak tedy zítra se patřičně vyzbrojte ráno, až půjdete ven. Leč nejvyšší teploty při čtvrtku budou do 28 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, jak se máte? Já doufám, že se máte úplně fantasticky, protože posloucháte to správné rádio. Tak, co mám pro vás připraveného? Muzika, třeba opět Radeček, odstartuju s kapelkou Starship už za pár sekund, ale mám tady také jednu dobrou zprávu pro faninky, zřejmě jich je víc než fanoušků, zpěváka Davida Kollera. Ten bude dneska koncertovat. Při jaké příležitosti a o co půjde, tak to vám řeknu už za malou chvíli. Dočkáte se také pravidelné meteorologické rubriky s Dagmar Honcovou. No a já vám přeju krásné ráno.
1: Do nového dnes dobrou náladou na rádiu.

Pardon, až jsem se z toho zakuckal, z toho jahodového koktejlu. To byl samozřejmě Dalibor Janda. Nicméně, přátelé, za chvíli třeba Roxette a jejich Big L. David Koller se svojí skupinou dnes v rámci série Prague Open Air vystoupí v pražském areálu 7 v Holešovicích. Jediný letošní Kollerův samostatný elitní koncert v Metropoli kromě jeho největších hitů nabídne také ochutnávky z připravovaného alba s názvem Nebudem se bát. To vyjde na konci září letošního roku. Já jenom doplním, že pražský rodák David Koller, který loni oslavil 65. před 2 lety naposledy vystoupil jako člen kapely Lucie. Už je to 2 roky. Jeho současná kapela Koller Band hraje už 24 let a v té sestavě kapely hraje i Davidův syn Adam Koller. Takže přátelé, dnes 19.45, areál 7 na adrese za elektrárnou Praha Holešovice. Mimo jiné lístek stojí 790 Kč. Teď už David, nic není nastálo. Z bontonu.

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Dobré ráno, to ještě ve znamení zvětšené oblačnosti. Je zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Během dne bude ale rychle docházet k ubývání oblačnosti, a to až na polojasno. Pouze v horských oblastech se během dne bude vytvářet kupovitá oblačnost. Z té mohou vypadávat lokální přeháňky a nebo se dokonce vytvářet i bouřky. V tom případě se srážkové úhrny zastaví na 15 litrech na metr čtvereční. A ještě přidávám jednu prognostiku, která říká, že nejsou-li v srpnu ryby, nebude v zimě sněhu. Srážky, které na území Česka spadly v minulých dnech, rozhodně nejsou na to, aby začaly růst houby. I když to vypadá, že i nejbližší dny přinesou poměrně dost oblačnosti a srážek.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
8: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
9: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: to bylo No Name, nebo byla kapela No Name. 9 hodin 31 minut, ten čas kvapí, co říkáte? Ani jsme se nenadáli, no a 3/4 ranního bontonu jsou za námi. Každopádně, co si ještě zahrajeme? Za chvíli třeba Miraj, pojď zapomenem, dáme si i zpěvačku Spaňu a její Call Me, to je návrat k osmdesátkám, k hitovým osmdesátkám. No ale teď se pojďme podívat, co je nového s Kačenkou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Pěkné dopoledne. Nejvyšší soud zamítl dovolání muže, jehož otce v roce 2019 ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze střelil a smrtelně zranil jiný pacient. Nemocnice v tomto případě za nemajetkovou újmu pozůstalého neodpovídá. Nemocnice totiž nemohla předvídat, že hospitalizovaný člověk zaútočí střelnou zbraní na další pacienty, plyne z rozsudku. Do boje o Oscara vyšle Česká republika dokument režisérky Pepy Lubojacky Kdyby se holuby proměnily ve zlato, oceněný na letošním festivalu Berlinále. Fotbalisté Lyonu v úvodním zápase závěrečného čtvrtého předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s Fenerbahce Istanbul 1-1. Přemožitel pražské Sparty i nadále postrádá českého reprezentanta Pavla Šulce. A dnes bude nejdřív oblačno až zataženo. Během dne bude zejména na jihu území místy i polojasno. Ojediněle v severní polovině území se místy vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 30, na horách se maxima zastaví na 18.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma. Zdraví vás, Miraj Navrátil.

0: Posloucháte Rádio Bonton. 9 hodin 40 minut. Tohle to byl Miraj. Za chvíli třeba Miley Cyrus, skupina Elan a nebo UB40. Každopádně mám tady takovou jednu úplně z brusu novou novinku o Darince Rollinsové. Ta už je dneska dospělá. Téměř 54. Dara Rollins si teď říká už pár let, no každopádně je to žena činu a když se do něčeho vrhne, tak to má dobře promyšlené. A jistě to platí i o roční pauze, kterou, jak sama řekla, začíná novou životní etapu. Jojo, Dara si dává roční pauzu, říká, že se bude věnovat novému životu po boku fotbalisty Pavla Nedvěda a jak sama říká, cituji, od mých 9 let se ten kolotoč showbiznisu ještě na tak dlouho nezastavil. No, když to vezmeme kolem a kolem od 9 Zvonky štěstí, tehdy s Karlem Gottem, no je to 45 let kariéry, krát průměrných 70 koncertů ročně, to je 3200 vystoupení, já si myslím, že Dara si tu pauzu určitě zaslouží, no a vyděláno má určitě taky.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
5: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
6: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: No jo, letí to, lásky moje, 9.59, ranní bonton končí, mějte se fantasticky, úžasně, nádherně, no, snad ani to nemusím říkat, že zítra v 8 tady budu na značkách a budu se na vás těšit, co těšit, už se těším dneska. Se mnou ve studiu Dan Koska, Milan Fiala se loučí, přátelé, a inspektor Kolombo též.
1: Ano, já mám musím totiž dneska prásknout a Milana úžasnou věc, jestli to už na sebe nepráskli ty, že ne. Milan dneska opravdu tak trochu jak inspektor Kolombo vypadá. On totiž teď odchází a vzal si takový krásný epesní baloňáček.
0: No ano, jako
1: kdybych, kdybych tě neviděl do tváře, ano. Tak normálně řeknu, a čekám, až se otočíš a řeknu, jo, ještě na něco jsem zapomněl.
0: Ještě na něco jsem zapomněl.
1: Moc ti to, Milane, sluší, je to úžasné. Děkuju. Doufám, že ti stojí před rádiem starý oprýskaný Peugeot.
0: Jo, nejde sundat střecha, přátelé, takže pozor na to, zaplať pán Bůh, no ono prší, takže...
1: Tak je to v pořádku. No nic, Milane, užívej si ten zbytek dnešního
0: ano,
1: dne a
0: jistě.
1: Já tu káru toho dnešního vysílání tak nějak potáhnu dál. A to s písničkami na přání. Měj se krásně, chlapče, ahoj.
0: Jo, měj se, čau.
2: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, vás zdravím, milí bontoňáci, přeju vám nádherné středeční dopoledne. Opět jsem připraven, až to do 11. hodiny plnit vaše hudební přání, tak je na mě hrňte jednak SMS-kou na 736 300 888, anebo třeba zprávou na náš Facebook a také Instagram. Ludvíka vidím v kalendáři, pánové, všechno nejlepší k svátku vám přeju, no a náš hudební dárek pro vás, tak to jsou právě teď mandraže. Rádio.

Středeční dopoledne trávíte na vlnách Rádia Bumtum, tak moc díky za to, že jste s námi i v těch písničkových přáních samozřejmě, kde vám můžeme to vaše poslouchání také oplatit tím, že vám něco zahrajeme, vám, vašim přátelům, kamarádům, kolegům, no, máte k tomu skvělou šanci. Já tady mám vaše první zprávy, které už dorazily v té úplně první. Píšete, milé Rádio Bumtum, chtěla bych vás poprosit o písničku pro Rudu z Mnichova k jeho 48. narozeninám. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví. Mamka, bratr a sestra. No a byla by to písnička Hořely, padaly hvězdy. Moc děkujeme. Takže milý Rudo, celé Rádio Bumtum se k těm gratulantům také připojuje velmi hrdě. Přejeme vám jen a jen to nej, hlavně hodně zdravíčka. No a teď už vaše hudební přání a hudební dárek. Tady je Michal Šindelář.

To byly The Police na Buntonu s vámi středečně vyladěné písničky na vaše přání. Tak co dalšího si přejete? Píšete krásný den. Prosím o zahrání písničky pro kolegy z PCO, jmenovitě pro Brožíka a svatou Marii od Verony Na mě nečekej. Takže milý Brožíku, milá svatá Maruško, pro vás právě teď Verona na Buntonu tady máte. Krásný den vám přeju.

Tak jak pak se vám tančilo s Veronou? Doufám, že všechno v pořádku a v pohodě. Krásné dopoledne vám přeju. Mám pro vás další hudební přání. Vypíšete ahoj Daníku. Zahraj prosím písničku I'm Alive jen tak pro radost. Třeba se na nás sluníčko zasměje. Díky, tak tohle píše Zdeňka. Tak milá Zdeňko, těch písniček s tímhle názvem je strašná spousta. Strašná spousta. Takže jsem tápal, kterou vám mám vybrat. Mám tady jednu od Celine Dion. Právě teď pro vás na Bontonu. Tak možná je to právě ona.

0: si 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Tak činasky to mají u nás za sebou, před námi ovšem další hudební přání na Bontonu. Pojďme na to, milé rádio Bonton, píšete, prosím vás, zahrajte mi písničku Snad za to může láska od OK Bandu s Marcelou Březinovou. Všechny zdraví Sláva, Slávo i vás zdravíme, přejeme vám krásný středeční den. No a vaše písnička je právě teď připravená, tak tady ji máte.

Ricky Epoverim a jejich Acapulco na vašem rádiu Bonton a také ve vašich středečních písničkách na přání. Tak pojďme na další, tak tahle SMS-ka mě celkem pobavila, musím říct, píšete. Ahoj Dane, tak si představ, že se mi o tobě dnes zdálo. Byli jsme v Maďarsku, ty, já a pan Rubik. Skládali jsme všichni na čas Rubikovu kostku. Ty si vyhrál, Rubik byl druhý, no a mně se kostka rozpadla. Tak pro vítěze poprosím od Queen We Are The Champions, Vašek a jeho trenér Michal. Tedy pánové, nechtěl se tím nějak chlubit, ale prostě je to tak, Rubikova kostka, to je moje doména. Ne, dělám si srandu, v životě jsem nesložil ani stranu. V každém případě, alespoň v tom snu, to takhle dopadlo. No i pro vás, Michale a Vašku, právě teď na Bontonu kapela Queen. Tak pojďme na to, tady máte.

Na Rádio Bunton song plný vášnivých polibků, tak to byla Alice Springs na našich vlnách. No a teď už opět vy s vaší další SMS-kou a zprávou, která dorazila. V ní píšete: ahoj Dane, moc tě prosím o zahrání osmdesátkové klasiky od zpěvačky Anky Beggar. Where were you last night? Díky a fajn den všem, píše a přeje Míra. Tak milý Míro, Anky je připravená, bude vám zpívat na Buntonu, jak jen nejlépe umí, tak vám přeju pohodový poslech.

To byla slza na bontonu, já vám přeju nádherné středeční dopoledne. Mám další SMS-ku na skladě, právě teď ji posílám do éteru a v ní píšete: ahoj milé rádio Bonton, prosím o zahrání písničky od Michala Horáka. Nechám se překvapit, jen tak všem pro radost, díky, Lucka. Takže Lucko, hejte to, Michal Horák připraven.

filmový Flashdance a hudebně vyladěná Irene Cara dnes na vlnách Rádia Bonton. No a také vy a další zprávy, které dorazily, píšete například ahoj super Bontone. Rád bych dnes nechal zahrát pro Verču, její oblíbenou zpěvačku Terezu Karendlovou a její song Diamanty. Děkuje Jenda Jen. Milý Jendo, které děvče by si neoblíbilo diamanty, co si budeme povídat. Takže Teresko, tohle už je pro vás.

0: Tak to byla Tereza Kendlová na Bontonu. Půl minutka a je tady 11. hodina. Po 11. další muzika. Připravená je třeba Helena Vondráčková. Střihneme si společně také Lásku v housce. To bude Xindle X a Olga Lounová. No a jako další na scéně se objeví také Robbie Williams. Tak tedy hezkou středu a ať se vám Rádio Bonton opravdu nádherně poslouchá.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: 11. hodina odbyla právě teď. Hezký den vám všem přeju. Na Ludvíka, který dnes slaví svůj svátek, se podíváme už za malou chvíli. No a teď už je na řadě také další muzika. Například Bonnie M.

0: Posloucháte Rádio Bonton, já vám přeju krásnou středu dnes s datem 19. srpna a to znamená také Ludvíkem v kalendáři. Ludva slaví svůj svátek, mimochodem nositel tohoto jména, tak ten se prý musí smířit s tím, že jeho život rozhodně nebude procházkou růžovým sadem, ale spíše překážkový běh na dráze poseté hřeby. Umí se poprat s nepřízní osudu, potřebuje k tomu ovšem láskyplné domácí zázemí a také podporu. Navíc mnohem raději bojuje za práva druhých, než za ta svá. Někdy bývá uzavřený a nedovede dostatečně vyjadřovat své city, což přináší do jeho vztahu značné potíže. Svou lásku prý umí mnohem lépe projevovat činy, nežli slovy. Tak takový je Ludvík. Ještě jednou, pánové, všechno nejlepší k vašemu svátku. Za chvilku se podíváme také na to, jak to aktuálně vypadá s dopravou. No a muzika, ta už je připravená. Za několik málo minut třeba Xindl X s Olgou Lounovou anebo Petra Janů na Bontonu.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
5: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
4: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasňaťka.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: hlas má prostě jako zvon, to byla Petra Janů na Bontonu, teď už dopravní informace.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Začínáme na dálnici D1, tady pozor na 194,5 kilometru ve směru na Ostravu, kde havaroval nákladní vůz s osobákem. Bouralo se také v Praze v ulici pod Klinojejmem, kde se střetl osobák s motorkářem. No a ještě Strakonicko, opatrně tady na silnici první třídy číslo 4 u obce Přední Zborovice, kde právě teď policisté řeší nehodu dvou osobáků, tak hlavně prosím, jezděte opatrně, v klidu a pohodě. Šťastnou cestu vám přeju, no a posílám další parádní muziku. Za chvíli to budou třeba Backstreet Boys, také Helena Vondráčková, anebo Robbie Williams.

také slavíme Světový den fotografie, ale není v tom sám. Máme také Mezinárodní den pirátů, dále Mezinárodní letecký den, Mezinárodní den orangutanů a navíc, přátelé, Národní den brambor. A protože se blížíme ke středečnímu obědu, tak tam dneska nějakou tu bramburku šoupněte, ať ho pěkně oslavíte. Už teď vám přeju dobrou chuť a posílám další muziku. Za chvíli Tereza Krendlová, Otavan, také Joe Cocker z Jennifer Warnes a nebo Ilona Čáková na Bontonu.

0: Janek Ledecký dospíval na Bontonu necelé 2 minuty před 12. Já vás zdravím, přeju vám hezkou středu. Posílám kočku od Elánu. Ano, to už je řeč o muzice, která tady bude po 12. hodině. K Elánům se přidává také Marek Ztracený.
1: Se mi líbí a každou další chvíli, co mě znám, jsem si jistý.
0: A další na řadě Gazebo. Tak tady hezkou středu a pohodový poslech vám všem přeju.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Jaký bude čtvrtek, co se týče počasí? No, bude tak nějak podobný tomu dnešnímu dni. Žádná hrůza, nebojte se, polojasno až oblačno. Odpoledne a večer čekáme místy až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Ovšem ty nejvyšší denní teploty stále naprosto parádní. 23 až 28, na jižní Moravě dokonce až 30 stupňů Celsia.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už za malou chvíli se podíváme na novinky stříbrného plátna. Teď vám přeju dobré chutnání, pokud právě teď obědváte, a posílám Karla Gotta.

0: To byl Jason Donovan na rádiu Bonton. Já vám přeju krásnou středu s datem 19. srpna. Mimochodem, koukám, že už je to černé na bílém. Česká republika vyšle do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film československý dokument nazvaný Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. No a víc už prozradí kolega Ondřej Albrecht.
1: Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostmi.
2: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím plastem.
1: Film Kdyby se holuby proměnily ve zlato vyhrál letos na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinále cenu za nejlepší dokumentární snímek.
3: Nejseš poště, jsi jenom trošku ztracený.
1: Do české kinodistribuce film vedený na festivalu v Karlových Varech jako zvláštní uvedení oficiálně vstoupí 24. září.
0: Tak hlavně na Oscarech držíme pěsti, za chvilku se podíváme také za dopravou a samozřejmě také další muzikou. Bude třeba Petr Novák, CC Catch a nebo kapela Jelen.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
9: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Tak tohle byla opravdová česká legenda. Na Rádiu Bonton dospíval Petr Novák. Teď už pojďme na cesty.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Ano, startujeme další dopravní informace, tentokrát v Praze v ulici Valentýnská, kde havarovala dvě osobní vozidla. Bouralo se taktéž na Děčínsku, tady pozor na silnici číslo 13 u obce Česká Kamenice, i tady jsou v sobě dva osobáky. No a mrkneme ještě na Benešovsko, pozor na silnici 110 u obce Choratice, kde havaroval osobák. Na místě jsou složky záchranného systému a vy tady počítejte s komplikacemi. Tak jezděte v klidu a pohodě, přeju vám šťastnou cestu. No a jakže bude vypadat další muzika? Parádní bude třeba Marek Ztracený, zaspívá i Whitney Houston. No a teď už přichází MIG 21.

0: Tak dost bylo čančání, pojďme dál hrát. To byla Heidi Janku na Bontonu půl minutku před 13. Po 13. jí střídá třeba Petr Kotval. Dostaví se prosím také činasky i se svojí první signální. A nebo aha. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude zítra, polojasno až oblačno, odpoledne a večer čekáme místy až zataženou oblohu, ojediněle s přeháňkami nebo také bouřkami, no a nejvyšší denní teploty 23 až 28, na jižní Moravě až 30 stupňů Celsia.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a my už za malou chvíli vyrazíme do Českých Budějovic, teď ale s další muzikou, kapela ABBA.

0: Tak to byly Aha na Bontonu, já vám přeju hezké odpoledne. No a pokud nevíte, jak naložit s těmi dalšími letními prázdninovými dny, tak například na výstavišti v Českých Budějovicích už zítra startuje největší, nejvýznamnější a také nejnavštěvovanější zemědělský veletrh v České republice a na Slovensku, tedy Země živitelka. Potrvá až do úterý 25. srpna, takže máte spoustu času se tam zastavit, podívat. Jinak jejich součástí budou také už tradiční sobotní národní dožínky. Ty zahájí průvod, který projde od hlavní brány do pivovarské zahrady. Představitele státu, zástupce odborných partnerů a vystavovatelů v něm doprovodí lidé v tradičních krojích s dožínkovými věnci, také kapela, myslivci s dravci a loveckými psy, no a také samozřejmě historické zemědělské stroje, což bude nádherná podívaná ostatně, jako vždy, takže pokud máte chvíli času na Zemi živitelku do Českých Budějovice, určitě zajeďte podívat. Já vám přeju dobrou zábavu. Jak to vypadá s dopravou, tak to prozradím už za malou chvíli, no a do té doby třeba Kateřina Marie Tichá anebo Petr Kotwald.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Ahoj, tady je Kateřina Marie Tichá. Přeju vám senzační bezstarostné léto s rádiem Bonton.

0: To byl roztančený Petr Kotwald na Bontonu. Hezký den vám přeju, pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Máme tady problém na dálnici D2, pozor na prvním a půltém kilometru ve směru na Brno, kde havarovala dvě nákladní vozidla. Míříme dál také do České Lípy, do ulice Borská, kde havaroval osobák. No a ještě Strakonicko, silnice číslo 20, tady pozor v obci Lnáře, kde jsou v sobě taktéž dva nákladňáky, tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. Muzika, ta už je daná, je vybraná a je připravená pro vás, například Mika, také Turbo, anebo Sarah Connor.

Mika na vlnách Rádia Bonton. Zdravím vás, milí Bontoňáci, krásné středeční odpoledne vám přeju. Dnes máme 19. srpna, říkám si, je to až k nevíře, ale už v roce 1988, 1888 se právě dnes v belgickém městě Spa konala úplně první soutěž krásy na světě, který vyhrála jistá 18-letá dívka z Karibiku. To znamená, že soutěžím krásy je právě dnes 138 let. Tak obrovská gratulace. A muzika k tomu. Za chvíli třeba Lucie Vondráčková, bude také Mungo Jerry, anebo Leona Machálková na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.

0: Na Rádiu Bonton dospíval Dalibor Janda, půl minutka a je tady 14. hodina. Já vám přeju krásné odpoledne s nabídkou další muziky. Po té 14. to bude třeba Hanka Zagorová s Karlem Wagnerem. Zastaví se prosím také finalisté Superstar roku 2009. A jako další na scéně Michael Jackson. Tak hezkou středu a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, 14. hodina právě teď odbyla. Hezké odpoledne vám všem přeju, milí bontoňáci. Už za malou chvíli je se mnou ve studiu také ta, která ví o počasí naprosto vše. Tedy je Dagmar Honcová. Ovšem do té doby spousta času na další muziku. Teď už je tady Jirka Korn.

0: Na Rádiu Bonton zpívala Lenka Filipová, já vám přeju hezké odpoledne. Jakže bude zítra, pojďme se podívat na počasí.
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. Čtvrteční charakter počasí bude doslova a do písmene aprílový. Z počátku dne deštníky a pláštěnky nepustíme z ruky. Během dne bude přechodně polojasno a později v odpoledních a večerních hodinách bude docházet k dalšímu přibývání oblačnosti. Postupně s deštěm, s přeháňkami a opět očekáváme i silné bouřky. Nejvyšší odpolední teploty budou také hodně rozdílné. Na Karlovarsku 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: To byl Michal David na vlnách Rádia Wanton. Je přesně 14:30, hezké odpoledne přeju. Pojďme se podívat za dopravou.
1: Rádio Wanton, doprava.
0: A začínáme problémem na dálnici D6. Pozor tady na bouračku na 27. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Bouralo se také v Praze v ulici Budovatelská, kde jsou v sobě dva osobáky, no a míříme ještě do Hradce Králové, do ulice Buzulucká. I tady máme v sobě dva osobáky, máme o tu zhlášený navíc velmi silný provoz, takže počítejte se zdržením. Jděte opatrně a v klidu, já vám přeju šťastnou cestu. No a pokud se ptáte, kdože vás čeká dál, za chvilku to bude třeba Mekyš Birka, bude také Taylor Dayen a teď už jsou tady Radikerkan.

0: Tak to byla Taylor Dayen na vlnách Rádia Bonton ve 14 hodin na 38 minut. To je čas, který mívám v rádiu velmi rád.
1: I já. Ahoj.
0: Totiž pokaždé vidím moji krásnou milou kolegyni samozřejmě, Markétku Majerovou, která sem vklouzne do studia jako takové sluníčko a celý ten zbytek toho mého vysílání tak nějak krásně rozzáří, jako ano. Samozřejmě i dneska. Ale dneska mám, Markétko, mám takovou veselou historku z natáčení, jako spíše z vaření. Markétka je zvyklá, nebo zvyklá si každý den hned po příchodu do rádia zabrousit tady do našeho automatu na jídlo, jo?
1: Ano, ona protože doma
0: zásadně,
1: nevařím.
0: Ona chodí zásadně hladová doma. Ano. Nevaří, ano. Dneska si přinesla úplně úžasnou záležitost. Úplně jí zářily očička, jako vždycky. Má totiž nějaké chili z basmati rýží. Říkala se mi, tak to budeš mít dobrutku. Škoda, no. už jsem jedl, možná bych ti malinko uzobl. V každém případě teď na to tak koukám. A ono to není jen tak obyčejné chili z basmati rýží. Ono je to batátové chili z basmati rýží.
1: No, prostě, přátelé, já jsem tam tu zeleninu nechtěla.
0: Markétko,
1: já se těšila na maso.
0: Markétko, ty normálně budeš mít dneska k obědu vlastně brambory s rýží, je ti to jasný?
1: No, to já to nechci. Tím to můžeme uzavřít. A ty si nevšim, že mám nový vlas.
0: Já jsem si bez...
1: Kvůli batátovému
0: chili jsem si normálně nevšiml, ty máš tak krásný vlas.
1: Ano,
0: už seš podobná tak trošku mně. Já mám, řekl bych, tak úplně přesně stejnou barvu.
1: To jo, ale já to mám asi tak o 40 cm delší.
0: A o 40 něco, no, o 40 tisíc ne, o 4 tisíce dražší, chtěl jsem říct.
1: Ne, to ne.
0: Moje manželka teď byla na vlasech, žádná změna, je to k horšímu. A zaplatila šílený, ale šílený prachy. Jo,
1: prosím, to je tak jako... Kudák Lucinka teď slyší, že je to k horšímu. Samozřejmě, že jí to určitě
0: strašně
1: sluší. My
0: jsme se shodli. Hele, mě to platí příroda, tohleto. No, a to je důležité. Markétko, moc ti to sluší. Takže dobrou chuť.
1: Jsem si to vynutila, co? Děkuju.
0: Dobrou zábavu od 15. hodiny. Můžeš? Beru domů. Děkuji. A zítra opět spolu sejdeme se u tohoto stolu úderem 15. Markétko, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Richard Marx na rádiu Bonton, minutku po 15. hodině. A v příštích minutách se můžeme těšit třeba na Janu Kratochvílovou. Taky budou opět Radeček. Nebo Jennifer Ash. A mrknem na to, jak bude.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak bude de facto pořád stejně. Zítra nás čeká obloha, kde někde bude mrak, někde ne. Teploty až 27 stupňů a budou přicházet velké bouřky. O těch víc až za chvilku.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné středeční odpoledne s datem 19. srpna. Dneska nám slaví svátek hned dva oslavenci. Všichni Ludvíkové a všechny Luizy. Tak se na ně za chvilku podíváme podrobněji. A taky se mrkneme na ty bouřky. Jo. Hrozí, přátelé, už dnešní noci a zítra ta hrozba pokračuje. Podrobněji poté, co si zaspívají například Buty, Jennifer Ash, David Dale a začne Sandra. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Albano a Romina Power v 15 hodin 19 minut na rádiu Bonton. Máme 19. srpna, je středa. A přátelé, dívám se tady na výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu. Další vlna bouřek dorazí, teda ta první dorazí už v noci na čtvrtek. Takže výstraha bude v platnosti od půlnoci dnešního dne do čtvrtečních 5 hodin ranních. Je to pro Karlovarský, Liberecký a Ústecký kraj. A ve druhé polovině noci na čtvrtek budou postupovat silné bouřky přes severozápad Čech a budou doprovázeny nárazy větru až 70 km v hodině. Pak nás čeká ještě další vlna bouřek, ta bude zítra, odpoledne a večer, ale uvidíme, jak to s ní dopadne, nejdřív se musí přehnat ta první. Z čehož vyplývá jediné, uklidte si terasy, uklidte si balkóny, protože ty bouřky budou různé intenzity, ať zbytečně nedojde k nějakým nehodám nebo poškozením. A opatrujte se a ať se vám hezky spí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
11: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bontone, 15 hodin 42 minut, svátek slaví Ludvíkové a Luizy a začneme u Ludvíků, protože vás je víc, vás je 7200. Takže, milí Ludvíkové, vaše jméno bylo oblíbeno jako jméno německých králů a vy teda jako nemáte ten život úplně jako procházku růžovým sadem, spíš jako překážkový běh, ale umíte se se vším úplně v pohodě poprat a potřebujete k tomu samozřejmě domácí zázemí a podporu, to potřebujeme všichni. A vy mnohem radši ale bojujete za práva druhých než za ta svoje. A někdy dokážete být jako uzavřenější, než byste mohli mít, být tedy. Takže Ludvíkové, dneska otevřete svá srdce, běžte slavit, je to váš den a já vám přeji všechno nejlepší.
1: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslouchat.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Copacabana, britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Je 16 hodin, jste s Rádiem Bonton a po 16. hodině nás čekají například olympici. Taky budou činasky. Freddie Mercury. A jak pak bude?
1: Radio Bonton počasí.
0: Je tu varování meteorologů před silnými bouřkami dneska v noci, pak další bouřky přijdou během zítřka a k tomu bude polojasno až oblačno zítra, místy déšť a teď se mi to tady zavřelo, jsem vám chtěla říct maximální teploty, ty budou 22 až 26 stupňů, někde se může stát třeba na jižní Moravě až kolem 30. Tak uvidíme, rozhodně si ten zítřek můžeme užít.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
10: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je středa 19. srpna a svátek slaví Ludvíkové, o těch jsme už mluvili, a taky Luizy. Takže milé Luizičky, za chvilku se na vás podíváme, ale teď tady je spousta muziky. Olympici, Petr Kolář a začne Cher. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: dopoledne s Rádiem Bonton, máme 16 hodin 23 minut, svátek slaví Ludvíkové, těch je 7200 a už jsme si o nich povídali. Teď se budeme věnovat Luizám, které také slaví svůj svátek a jsou jich mezi námi 400. Významově vaše jméno znamená něco jako slavný bojovník a do českého kalendáře se milé Luizy dostalo jak jinak než z francouzštiny. A to vaše jméno vám nese to, že jste velké bojovnice, které se jen tak nevzdávají a ve vztazích jste velmi obětavé a své děti nesmírně milujete a rodina je pro vás nade vše. Takže milé Luizy, dneska si od těch rodin odskočte a pořádně oslavte svůj svátek. Přeju všechno nejlepší.
1: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: To je hlas, co? Věra Špinarová na Rádiu Bonton. Chvilku před 17. hodinou, po 17. už se můžeme těšit třeba na Palo Haberu. Já jsem tvoj anjel strážca, nech mě musíš bát se, kým prý mě spí. Bude taky Xindl X. Má chata můj hrad, místo, co mám rád, bez výhrad. Nebo Lightback. Sunshine reggae. A mrknem na to, jak budem.
1: Radio Bonton, počasí.
0: V noci teploty 17-18 stupňů, pozor, mají přijít v noci bouřky, ty mají pak pokračovat zítra odpoledne, takže skliďte si všechno, co můžete, ať nedojde ke zbytečným škodám. Zítra bude oblačno až zataženo, sem tam déšť, přehánky a bouřky zase. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě 28 až 30.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, když se tak dívám na to datum 19. srpna, tak ty prázdniny pěkně odtikávají. Nebude to dlouho trvat a vrátíme se do pracovních procesů jakože na 100%. A jestli z toho chytáte stres, tak já pro vás budu mít za chvilku pár tipů, jak si snížit hladinu stresu fakt jednoduchýma maličkýma změnama. Možná by bylo fajn, kdybychom je všichni začali dodržovat hned teď. Čeká nás super muzika do té doby, třeba Laidback, Palo Habera anebo Roy Orbison. Hezké odpoledne.

to je pohodička, co sála tady z té písničky, to je úplně neuvěřitelné. Nicméně, máme 19. srpna, takže dřív nebo později začneme myslet na to, jaké to bude od září, až se zase všechno vrátí do toho svého rytmu. A začnete být ve stresu, takže základní body, jak snížit hladinu stresu, jsou. Pamatujme si to, aplikujme klidně od dnešního zítřejšího dne. Základ je pěkně ráno začít bez mobilu. Žádné, že si okamžitě vezmete mobil, začnete hltat ty zprávy tam, to je úplně na nic. Začít ráno jinak než s mobilem. Pak se každou hodinu během dne na pár minut zvednout, to byste nevěřili, jak vám to psychicky pomůže. Vyjít ven, i kdyby jenom na chvilku to šlo, prostě vypadnout z kanceláře, vypadnout z místa, kde pracujete a zkusit si takzvaný fyziologický povzdech, jo? To je jedna z nejrychlejších technik na sklidnění a znamená to, že se dvakrát nadechnete nosem a pak jeden dlouhý pomalý výdech ústy, jo? A to prý pomáhá sklidnit nervový systém. Takže dvakrát rychle nosem nádech a pak jeden velký výdech. Každý den si máte zapsat 3 dobré věci, které se vám staly. Večer stlumit světla, nechat tu mysl jen tak chvilku bloudit a nechat jí prostě, ať se uklidní, ať si sama vzpomene na to, co se jí líbilo, jenom jí nenechat ničím stresovat. No tak to zní všechno lehce, to můžeme začít zítra, ne? Já jsem teda pro. Mám tady teď před sebou Kylie Minogue a Arakainy. Tak jdeme na to, hezké odpoledne.

0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

Příjemné odpoledne s Rádiem Bonton, máme tu středu 19. srpna. Nezapomeňte popřát všem Ludvíkům a Luizám, kteří dneska slaví svůj svátek. Taky je dneska den brambor, takže kdybyste nevěděli, co vařit k večeři, proč zrovna si nedat nějaký výborný recept, kde v hlavní roli budou mít právě brambory. Markéta Majerová vám přeje příjemný středeční večer, opatrujte se, užijte si ho, těším se na vás zase zítra ve 3 a teď vás tu nechám například s George Michaelem, Richardem Millerem, anebo s Erasure. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Rádió Bonton.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hrabě rozeznávám.

0: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Radio Bonton.
1: Náš svět promění se hned, když zapřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova,

0: mění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou.
1: Radio Bonton.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

trošku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

řekneš jen halo, to by mě hřálo.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Hmolka. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákonníku práce. Odpůrci z řad senátorů vyjadřovali stejně jako sněmovní opozice obavy z politizace i destabilizace státní správy. Prioritou ministra dopravy Bednárika při jednání o rozpočtu na příští rok jsou peníze na dopravní stavby. Chce se zaměřit na páteřní sítě na dálnicích i na železnici. Správa železnic také hledá dodavatele na stavbu vysílačů mobilního signálu. Ty by měly být kolem frekventovaného koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Úterní sesup v nelegálním zlatém dole ve Středoafrické republice si podle nových údajů vyžádal nejméně 100 obětí. První informace uváděly 30 mrtvých. Nový realizační tým hokejového nároďáku v čele s hlavním trenérem Zdeňkem Motákem je nadšený zájmem a přístupem hráčů působících v zámoří. V Říčanech u Prahy se setkali s více než 20 převážně mladších hokejistů. Ve čtvrtek bude většinou oblačno, přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, které prosazuje vládní koalice, Senát podle očekávání odmítl. Vědci z Českého hydrometeorologického ústavu identifikovali přibližně tisícovku katastrálních území v Česku, která jsou nejvíce ohrožena suchem. Jsou mezi nimi jak pravidelně suché oblasti, ve kterých se sucho a rychlý odtok vody objevují pravidelně, tak i místa ve vyšších polohách. K požadavku Ministerstva kultury na státní rozpočet 2027 přistoupila ministryně financí Schillerová otevřeně, řekl po jednání ministr Klempíř. Konkrétní částky nezveřejnil. Ukrajinské útoky na průmysl a infrastrukturu v hloubi Ruska způsobují škody, ale důsledky nejsou kritické, prohlásil ruský prezident Vladimír Putin. Fotbalisté Plzně ve čtvrtek úvodním zápasem závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvezdě vstoupí do letošní kvalifikace poháru a vyrazili kvůli technickým problémům letadla z Prahy se zpožděním 6,5 hodiny oproti plánu. Ve čtvrtek bude oblačno, čekejme přehánky, také bouřky, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Odpůrci z řad senátorů vyjadřovali stejně jako sněmovní opozice obavy z politizace i destabilizace státní správy. Prioritou ministra dopravy Bednárika při jednání o rozpočtu na příští rok jsou peníze na dopravní stavby. Chce se zaměřit na páteřní sítě na dálnicích i na železnici. Správa železnic také hledá dodavatele na stavbu vysílačů mobilního signálu. Ty by měly být kolem frekventovaného koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Úterní sesup v nelegálním zlatém dole ve Středoafrické republice si podle nových údajů vyžádal nejméně 100 obětí. První informace uváděly 30 mrtvých. Nový realizační tým hokejového nároďáku v čele s hlavním trenérem Zdeňkem Motnákem je nadšený zájmem a přístupem hráčů působících v zámoří. V Říčanech u Prahy se setkali s více než 20 převážně mladších hokejistů. Ve čtvrtek bude většinou oblačno, přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.